0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Манай гүтэн хамнаалог бүгдний бирсүк гэт галлуна дүүд.
2: Alien Nanoq.
1: Alien Nanoq.
2: Alien Nanoq.
1: Nu ska vi höra efter. Nu ska vi höra googla. Nu ska vi höra.